telo moje milé. Jakéže ostalo strašné o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka. Nestlídne už nikde to robitné ruka.